0: hokejové štúdio Rádia Rock.
1: Je 7 hodín 46 minút, no a keďže dnes ideme do štvrťfinále na majstrákoch, prichádza nikto iný ako náš hokejový expert Pavel Tvardzik.
2: Dnes máme ten štvrťfinálový deň, už je to bohužiaľ bez Slovenska, ale ideme na to. Najviac nás zaujíma ten poobedný duel, čo je nám najbližší, Česko-Fínsko.
3: Česko-Fínsko, a čo ťa zaujíma, kto postupí?
2: No tak áno, ja si myslím, že...
1: Kto padne jak Lokša.
2: Kto padne jak Lokša.
3: Tak Fínové sú favoriti celého mistrovstva, sa mi tak zdá. Fínové sú veľký favorit toho mistrovství, takže akože Češi to budú mít veľmi, veľmi ťažké. Akože, ale zahrali dobré zápasy, zahrali aj kousek s Kanadou, byl dobrý. Aj ze Švedskem byl výborný zápas.
2: So Slovenskom mali šťastie. Až si sa na mňa zadusil.
1: Kuci.
2: Toto máme nechať, toto kašľanie?
3: Áno.
2: Akože si to prekašľal?
3: Áno. Ale tak môžu prekvapiť, no ale tak Finové asi, akože sú hokejovejší, tak ja to vidím na Finy.
1: Akože neveríš svojim? Alebo
3: verím, fandím všetko, ale tak trošku to beriem reálne.
2: Je možné, že by Američania zaskočili Kanadu?
3: Ja si myslím, že presne Amici postupí z Kanadu.
2: Prečo?
3: Lebo mají na to presne hráče. Mají Matthew Tkachuka. A Tkachuk, víme, jak je provokatér, a on tam bude jezdiť po tých pivech, to tam dal si na Švýcarsku, lebo on tam je na dovolence a bude im připomínat přímo na ledě olympiádu. Tak co, hoši, zopakujeme olympiádu. Ti budou nervózní, jakože samozřejmě, já bych to viděl, tam bude velké překvapení a my si půjdu dál.
2: Potom máme Lotyšsko-Norsko, to je pro mě největší neznáma tento duel, lebo Norov jsme viděli, ale na začátku turnaja ich forma se zlepšila a Lotyši prekvapili v té druhé skupině.
3: Prekvapili, ale tak je to velké, jakože nemáme načítané to mužstvání. No, viděli jsme ty Nory blíž, lebo jsme hráli. Tak Nory hrajú proste výborne, majú to pekne zorganizované, tak ja bych to videl, ja som typoval, že to bude prekvapenie mistrovství, tak ja bych typoval tí Nory.
2: Záverečný duel, čo bude taká, že absolútne najväčšia pozvánka, Švajčiarsko, ktoré ide rozbehnuté a proti ním tí mladí Švédi. No.
3: Tak tam je to podľa mňa nejasnejší a bude to presne naopak, pretože Švýcaři hrajú doma, vyhrali skupinu bez závahaní, hrajú fantasticky. Švédi nic moc mistrovství, akože postoupili na poslední chvíľu přes Slovensko. Takže to papírové vypadá jasné. Ale je to čtvrtfinále, oni budú mít svázané ruce, ty Švýcaři. Doma to je veľký tlak o tom jednom zápase a ja si myslím, že ty Švédi to proste umí ty dôležité zápasy rozehrát. Akože ti Švýcaři to nebudú mi ľahké. Tam tež to môže byť akože všelijak. No.
2: A ja si myslím, že Švajčari úplne ich projedovali.
1: Zvalcujú.
3: Ja fandím Švýcarsku, ať si doma vyhraj, však to je pekné doma vyhrať, myslím si, že ja samozrejme fandím, jenom říkám, že to Švédi to umí.
2: Čiže jak Lokše.
3: Jak Lokše.

0: tequila. Marimba!
1: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klaun, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí. Jú, ten je báječný.

0: na plné gule.
1: Já vení do Lilo do Monsieur Vanesto! Tak mi to teda nandej, nandej!

0: čo nikomu nic nepůjčím, ale úplný hovno každému půjčím.
1: Hráme největší rockové hity. Hráme iba rock.